Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli se štuhej jako nikdo druhej, za chvíli se z červů potrava.